but se uwo jidie uwo wanamu ntuomu na saadie no eya dia uda soho daye na uwo jidie se saadie wei eno na edi ube wye bebia upese udua.